0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabubnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

like a good Texan shoe. I love it.

0: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
1: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

0: Skyrock.
1: Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Pardubicko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Show.

0: Awards Awards v Los Angeles získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte. Vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy cssz.gov.cz. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom Novinky.cz. Sport. Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku. Počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabubnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 22. září. Startujeme v roce 1951 narozením velkého rockového zpěváka Davida Coverdalea. Proslavuje se v letech 1973 až 1977 v Deep Purple, kde na postu zpěváka nahrazuje Iana Gillena. Později se svou vlastní kapelou Whitesnake slaví úspěchy se songy jako Is This Love nebo Here I Go Again. O 6 let mladší, ročník 57, je Australan Nick Cave. Ten se kromě hudby s kapelou Bad Seeds věnuje herectví, psaní poezie, prozy a scénářů. Z hudební činnosti si asi vybavíte nejprodávanější album Murder Ballads z roku 1996. Jak název napovídá, texty písní se zabývají vraždami. Nejznámější je pak kus Where the Wild Roses Grow, kterou naspíval v duetu s popovou šťabajznou Kylie Minogue. Od pomalých balad k rychlosti blesku do Evropy, do Francie. Proslulý vlak TGV tu 22. září 1981 poprvé výjíždí na vysokorychlostní trať spojující Paříž a Lyon. Jezdí se tu až 300 km rychlostí a cesta dlouhá 400 km trvá 2 hodiny. Mít takového něco u nás v Čechách, umíte si představit Olomouc Praha za hodinu? Nakonec cestování trochu jinak. Poznáte zvuk jednoho roztomilého vozítka? Kdo typuje polského Fiata 126P zvaného Maluch, má pravdu. 22. září 2000 sjíždí z výrobní linky poslední série. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Dobré ráno, ať už jste doma, v práci nebo na cestách, je s vámi naše rádio. Hrajeme dál hit za hitem, jako vždycky je tady ta nejlepší zábava, tak volume doprava a my rovnou vyrážíme za našimi oslavenci. Je tu naše úterní kalendárium.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přejeme vám pěkné ráno s datem 22. září a neseme vám přehled důležitých novinek z našeho regionu. Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.

0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Co pak najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba, místo radnice Stodola, místo cukrový sweet bar a fotografie na webu. Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska. Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská aréna. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
0: Sport.
1: Nezadařilo se. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Včera jsme se o postup střetli s Belgií a zápas jsme prohráli 1-3 na sety. Čeští volejbalisté se loučí s šampionátem s bilancí 3 výher a 3 proher.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačným, zataženým a místy polojasným, ale teploměry, tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 6:45 večer.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Otrokovic, také z Přirovská nebo z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky pomáhají a chrání v Otrokovicích na Napajdelské ulici mezi Lídlem a Šelkou. Další hlídka na staré cestě mezi Přirovem a Lipníkem na příjezdu do Oseka. A poruchaný osobák objíždíme na 233. kilometru D1 těsně před Vyškovem ve směru na Brno. U zavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu pro vás. Co půl hodiny máme.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Nové ráno, nový začátek a k tomu taky naše hvězdná předpověď. Nemusíte věřit všemu na 100%, ale třeba vás aspoň inspirujeme. Jsou tu naše úterní horoskopy, tak jdeme na to.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Pany, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jakému koli tempu. Kozorozi, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co mi ryby? Někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
4: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
11: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Bosch otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Bosch otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u zpravodajského přehledu. Je úterý 22. září a začneme na náměstí Republiky v Olomouci. Den bez aut nás čeká v Olomouci. Akce na náměstí Republiky změní místní parkoviště na místo plné pohody, cyklistiky a skejtování. Navíc po městě bude celý den zdarma jezdit tramvaj T3 s živou hudbou. Program Dne bez aut na náměstí Republiky v Olomouci začíná ve 14 hodin a bude tu připravený skatepark, skateový workshop, dopravně výukové aktivity, ukázka kargokol nebo bezplatný cykloservis a další aktivity.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Solární panely a spotřebu základních škol propojil Šumperk do jedné sítě. Město šetří své finance tím, že propojilo fotovoltaické panely, bateriové úložiště a spotřebu několika městských budov v jeden celek. Projekt propojil fotovoltaiku na základce Šumavská a Sluneční a na mateřince Šumavská, dále nabíječky elektromobilů a veřejné osvětlení. Unikátní energetické řešení město představí veřejnosti tuto středu. Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování. Stát zakročí proti drahým pohonným hmotám. Vláda od října zavede regulaci cen paliv, sníží daň na naftu a uvalí mimořádnou daň na rafinérie. Opatření reaguje na současnou situaci a má přinést zlevnění tankování.
0: Sport.
1: České tenistky pod vedením Barbory Strýcové vstoupí v Šenčenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou dnes od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Budeme to sledovat.
0: Počasí.
2: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Doprava.
2: Trable na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí, policie v Olomouci, také ve Svitavách. Víme, jak se jezdí tady. Dobré úterní ráno. Na dálnici z Vyškova na Olomouc, za Brodkem u Prostějova na 13. kilometru u středových svodidel leží sražený divočák. Policejní hlídky momentálně hlídají v Olomouci na Okružní ulici, také ve Svitavách u STKčka na Pražské a na Holešovsku čeká auto na odtah po srážce se Srnou na výjezdu z Rimic na Němčice. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Dobré ráno, ať už jste doma, v práci nebo na cestách, je s vámi naše rádio. Hrajeme dál hit za hitem, jako vždycky je tady ta nejlepší zábava, tak volume doprava a my rovnou vyrážíme za našimi oslavenci. Je tu naše úterní kalendárium.
1: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme, den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je...
2: Mezinárodní den bez aut.
3: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
2: Slaví svátek. A tohle je jejich sváteční hymna.

0: Dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Skyrock kalendárium.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Hezké úterní ráno. Tohle rádio si můžete naladit kdykoliv a kdekoliv, třeba i v kuchyni, kde na nás kolikrát číhá nejedno nebezpečí. Jak zvládnout třeba takové popáleniny od sporáku nebo trouby, to už si povíme s naším dnešním hostem. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
2: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 3060 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Pojďme se společně podívat na zásadní informace z našeho dění. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Cestu nyní čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu a 20 pojede Objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Trest za dvě vraždy sejde mladík odsedět. Rozsudek 9,5 roku vězení za dvě brutální vraždy v Uničově a Zábřeze nabyl právní moci. Odsouzený mladík, kterému bylo při činech 15 let, se nakonec proti trestu neodvolal. Mladý muž loni v říjnu zvlášť surovým způsobem napadl na chodníku v Uničově 51-letého muže a pak asi dva týdny poté udupal v Zábřeze 57-letého muže. Vedle vražd má na svědomí i loupeže. U soudu prohlásil vinu. Více peněz zamíří k seniorům. Vláda schválila, že průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Navíc odklepla pro důchodce i jednorázový příspěvek 2000 korun. Rozhodnutí má zachovat kupní sílu seniorů.
0: Sport.
3: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
0: Počasí.
4: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačným, zataženým a místy polojasným, ale teploměry, tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přirova pro vás právě teď. Přátelé, dostal se k nám záznam z tísňové linky policie z minulého týdne. V tom záznamu zaznělo tohle.
6: Policie, dobrý den.
7: Já bych chtěl hlásit auto na dálnici v protisměru. Já jsem ho minul přesně u sjezdu na Přáslavice.
6: A jedete směrem?
7: Já jedu směrem na Ostravu a on jel směrem na Olomouc v protisměru. Přímo proti mě levém pruhu.
4: Tohle bylo u Olomouce minulý týden. 90-letého seniora za volantem policie stihla zastavit po 3,5 kilometrech dřív, než došlo ke tragédii. Byla z toho pokuta 5,5 tisíce a 6 trestních bodů. Takže pozor, jízda v protisměru notabene po dálnici je extrémně nebezpečná. Díky dálniční policii z Kocourovce za skvělou práci. Teď hlídá policie v Přirově na Polní, také v Olomouci na třídě 17. listopadu. A nedaleko Olomouce je aktuálně ranní nehoda dvou osobáků v Drahanovicích za přejezdem. Uzavírky, nehody i Objížďky známe. Ranní dopravu co půl hodiny máme.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: krásné úterní dopoledne. Ať už dnes máte před sebou cokoliv, nechte povinnosti na chvíli stranou a užijte si pár minut jen pro sebe. A co se právě děje kolem nás? Tak to si rozhodně povíme s 10. hodinou. Čeká nás čerstvý přehled zpráv, zjišťujeme, jak bude, a v dopravě samozřejmě platí, že víme, jak se jezdí tady. Tak poslouchejte dál, s námi budete mít ty nejzásadnější informace z našeho regionu.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
7: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
6: Děláme akce. Forsberg.cz.
7: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
6: Děláme akce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
0: Hlas lidu.
3: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
0: Sport.
3: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do národní

0: Jaku vrací po téměř roce. Počasí.
1: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou, anebo z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. V Olomouci nehoda dvou osobáků u Bristolu na Komenského. Další dvě auta bourají na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. A policie hlídkuje v Zábřehu na Olomouckém, za Mostem a také ve Valmezu u Hřbitova na Masaryčce. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se se svým 20-letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělala něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to mám nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20-letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Jsme moc rádi, že ladíte právě náš stream. Úterý je v plném proudu a my vám do něj už za chvíli přisypeme pořádnou dávku inspirace. Za malou chvíli probereme zajímavé tipy, kam vyrazit za zážitky a jak si parádně užít volné chvíle. Přejeme vám pohodový čas a skvělou náladu.
1: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Co pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouc se připravují na hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teams Club má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dni archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě, píše o tom deník.
2: Kroměřížsko aktuálně.
1: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový Sweet Bar a fotografie na webu Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
0: Sport.
1: České tenistky vstoupí v Šenčenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou nyní od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Nejprve olomoucká rodečka Karolína Muchová vyzve Britku Kartalovou. Přineseme vám výsledek.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto, to znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídka číhá v Olomouci Holici na Keplerově ulici. Hlídku můžeme potkat taky v Hranicích, na tom kruháči Olomoucká Hranická, v Přerově na generála Štefánika nebo v Lovišicích na Hulínské. A kontrolu máme hlášenou i v Moravské Třebové na Brněnské nebo ve Svitavách u Tří mostů. Každopádně máte správně naladěno, tak si užijte jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni! Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás. ssdam.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
12: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
11: A navíc?
12: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A jdeme na zprávy. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná v olomoucké Redutě a sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara.

0: nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
1: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéf-dirigenta pro následující sezóny.
0: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily na webu mfo.cz. Lidé v Přerově s neplatným občanským průkazem se nemusí obávat, že přijdou o možnost volit v nadcházejících komunálkách. Přerovský magistrát jim před volbami 9. a 10. října zdarma vydá dočasný doklad na počkání. O dočasnou občanku pro volby v Přerově lze požádat magistrát nejdříve 5 pracovních dnů před volbami a nejpozději v první den jejich konání. Vydaný doklad platí výhradně po dobu volebního víkendu, informuje město. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3. Překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy. Sport. Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice. Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál trocha mraků a taky trocha přeháněk. Ty čekáme, hlavně na horách. A nadále by mělo být celkem chladno. Dneska maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku to bude zhruba 15 až 17. Ale o víkendu už se prý na teploměru objeví 20 a taky se bude víc ukazovat sluníčko. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pasterova. Občas číhají taky u rezortu Krásná Morava. A tady kontrolují co? No přece tu 30. Jinak hlídka taky na dálnici D46 na exitu Vyškov anebo v Šumperku na Jesenické. Ať vám dneska vždycky svítí zelená a hlavně ať je to bez pokut a bez kolon.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Tak a teď už hrajem.

0: right. And the way ahead looks dark as night. There's no place you can turn to. There's nowhere you can go. Just tell yourself.
1: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní čas příjemně utíká. My vám k němu hrajeme hit za hitem, aby třeba utíkal ještě líp. Už za 20 minut taky zalistujeme v našem kalendáři. Odhalíme dnešní oslavence i další důležité události pro dnešní den. Užívejte si dál úterní den, posíláme vám dávku hudební energie.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak.
10: Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
11: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
15: Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
2: Mezinárodní den bez aut.
3: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
2: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Blaženy, dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic.

0: Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu.
3: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
4: Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská arena. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
5: Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování.
6: Sport.
7: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
6: Počasí.
8: Víme, jak bude, a připomínáme, že astronomický podzim oficiálně začne už za pár hodin, ve 2:30. Jinak už dneska je tady nejchladnější den tohoto týdne, odpoledne maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku by to mělo být zhruba 15 až 17. A stále platí, že o víkendu se bude víc ukazovat sluníčko a naměříme teploty kolem 20.
9: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Doprava.
8: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v těchto chvílích kontrolují provoz v Olomouci na Horním náměstí a klasickou policejní hlídku můžeme potkat na obchvatu na dálnici D35, jak je sjezd k Olympii. Hlídka také v Přerově na generála Štefánika nebo v Prostějově na Konečné, když se jde kolem Oby a KFC. A mimochodem, havárie osobáku se teď momentálně dořešuje v Rýmařově na ulici 8. května. Tak buďte na cestách v klidu a v pohodě, však ono nám nic neuteče.
10: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
11: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
6: Choose your fighter.
4: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
9: Ráno, první doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
15: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
14: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
15: To si píš.
14: Teda Franto, to běžím říct holkám.
15: No, to běž.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
17: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
18: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
20: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
21: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
20: A navíc?
21: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
22: Skyrock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
0: Hlas lidu.
2: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
0: Sport.
2: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto, to znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda dvou osobáků se momentálně dořešuje v Olomouci na Tovární, jinak policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu, taky na D1 na exitu Hulín západ a Kroměříž západ. Tolik naše blesková doprava, tak ať vás auto poslouchá a cesta příjemně utíká.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Děkujeme za vaši přízeň. Úterní den plyne v perfektním rytmu a my vám za chvíli přineseme přehled nejčerstvějších zpráv a událostí. Do té doby vám budeme hrát pro dobrou náladu další skvělé pecky.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Teď slovo, pak hudba.
2: Skyrock. Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo? Tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je tu i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Forsberg.cz.
14: Děláme akce. Forsberg.cz.
13: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
14: Děláme akce. Forsberg.cz.
13: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
14: Děláme akce.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
16: Olomoucký report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Domů, do práce i do auta.
2: Skyrock.

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouce připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teams Club má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dni archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě. Píše o tom deník.
3: Kroměřížsko aktuálně.
2: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový Sweet Bar a fotografie na webu Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
1: Sport.
2: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Počasí.
4: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro náš region na zítřek. Během středy nás čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a ojedinělé se vyskytnou i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale měly provázet četnější dešťové srážky a taky vyšší oblačnost.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
4: Bourá se na nádražní ulici v obci Ivanovice na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale s opatrností projet. No a dvě osobní auta v sobě jsou taky v Olomouci na Tovární ulici. Je to na nájezdu od Lipenské a taky zde mohou řidiči projet bez zdržení. Na policejní hlídku pak s 15. hodinou pozor na D1, na exitu Hulín Západ, taky na exitu Přerov, v Javorníku u Svitav a nebo v Prostějově za Olomouckou. V Hranicích na Nové ulici a v Olomouci na třídě 17. listopadu potom teď počítejte s kolonami zhruba na 10 minut.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: 10. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu. Z nádraží na Olomoucku hlásí policie naprosto šokující případ. Svetovaný mladík tam kamenem surově mlátil do hlavy náhodného cestujícího, který zrovna vystoupil z vlaku. Napadený se sice snažil utéct, ale hrůza skončila až ve chvíli, kdy běsnícího útočníka zanedlouho dopadli policisté.
3: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
4: Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská aréna. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
2: Turistická mapa Blanenská a Boskovická projde velkou aktualizací. Kartografové totiž vyrazí na několik měsíců přímo do terénu zmapovat aktuální stav tras, cyklostezek a služeb. Nového vydání se dočkáme na konci května roku 2027. Nabídne navíc i moderní propojení s mobilní aplikací využívající rozšířenou realitu.
1: Sport.
3: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
1: Počasí.
5: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
1: Doprava.
5: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na nádražní ulici v Ivanovicích na Hané. Průjezd je tu se zvýšenou opatrností umožněn. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou na D1 na exitu Kroměříž východ, taky na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. A nebo v Mohelnici na Družstevní. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se svým 20-letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělala něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to mám nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20-letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Velké díky, že vám můžeme dělat společnost. Úterý už nabralo skvělé tempo a my pro vás máme už za chvíli přichystanou další stylovou vychytávku v našem pravidelném magazínu. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno pěkně od ruky a den se vyvíjí přesně podle vašich představ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
10: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
11: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
10: A navíc?
11: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Skyrock.

0: na Skyroku.
1: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si píš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
15: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
16: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
17: Ahoj, tady Giorgio.
18: My name is Giovanni Giorgio.
17: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
19: Choose your fighter.
17: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně.
18: Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
19: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko.
20: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém wellness, píše Deník.
0: Hlas lidu.
2: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
0: Sport.
2: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů za Lvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
0: Počasí.
3: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá v 18.49, zítřejší východ slunce potom přijde v 6.39. Víme, jak bude, středa nejprve jasná nebo polojasná, odpoledne více mraků, sem tam dešťové přehánky a teplota okolo 15 stupňů Celsia. Podobně by nám měly teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek, kdyby ale mělo více pršet.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Bourá se v Olomouci na Pavlovické ulici, je to s policií na místě, no a díky této nehodě nám stojí Chválkovická. Zdržení je tu přibližně na 20 minut. Na čtvrt hodiny se potom zdržíte taky na ulici Na Výsluní v Lipníku nad Bečvou. Policejní hlídka je potom se 17. hodinou v Postřelmově, taky ve Šternberku na Jívavské a nebo v Přerově na Polní. Děkujeme, že nás sladíte a přejeme pohodovou jízdu.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc, váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.
6: Skyrock.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní čas příjemně utíká. My vám k němu hrajeme hit za hitem, aby třeba utíkal ještě líp. Už za 20 minut taky zalistujeme v našem kalendáři. Odhalíme dnešní oslavence i další důležité události pro dnešní den. Užívejte si dál úterní den, posíláme vám dávku hudební energie.
1: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. SOS Prostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: Skyrock kalendárium.
2: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme, den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
3: Mezinárodní den bez aut.
4: Fáro nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
3: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Noviny. Dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Skyrock kalendárium.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
3: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
15: Choose your fighter.
13: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

Skyrock. Skyrock.

0: další rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v olomoucké Redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
3: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny,
2: řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. Je první řešitelkou, která

0: 15 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale měly provázet četnější dešťové srážky a taky vyšší oblačnost. Bourá se u obce pomezí na Svitavsku, po nehodě je tu rozlitý olej na vozovce, hasiči to teď budou odklízet, tak na to pozor. No a pozor i na policejní kontroly, které právě teď s 18. hodinou kontrolují provoz v Držovicích na Konečné, v Hranicích na Olomoucké, ve Skrchově a nebo taky v obci Lípa. Dobře dojeďte a šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že ladíte naše vysílání. Úterý je jako stvořené proto poslechnout si rozhovor s naším rádiovým hostem. Už brzy vás čeká poutavé rozprávění s inspirativní osobností. Do té doby vám pouštíme naše pecky. Přejeme vám ničím nerušený poslech.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si píš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž-kk.cz.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
16: Melodický rok
17: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili právě teď. Tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající

0: je Olomouc zatím tají.
1: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy, už v té první části sezóny, oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
0: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin a je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy. Sport. Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice. Počasí.
2: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Rádio Johana Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo, tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je tu i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
0: Skyrock.
1: Skyrock.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
2: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Haná Skyrock.
12: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
13: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
12: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilotujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
4: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
3: Děláme akce. Forsberg.cz.
4: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
3: Děláme akce.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
10: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tohle je Rádio Hana Skyrock a dneska si taky dáme heavy metal z Anglie. Iron Maiden.

0: Už v roce 1975 kapelu zakládá baskytarista Steve Harris. Iron Maiden jsou legendární nejenom díky své hudbě, ale taky díky svému maskotovi Eddiemu, který se objevuje na obalech všech alb a všech singlů. Ano, je to ten rozlobený, zubatý, žlutý antismajlík. To je Eddie. K Iron Maiden se na začátku 80. let připojuje Bruce Dickinson. Od roku 93 se pak ale věnuje vlastní tvorbě a po 6 letech je zase zpátky v Iron Maiden. Skladatel, zpěvák, taky pilot a šermíř. To je Bruce Dickinson. A dneska taky The Number of the Beast z roku 1981. To znamená, že pro Bruce je to vlastně debutové album s Iron Maiden. Tak to vosol a hobluj.
1: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Haná Skyrock.
2: Woe to you, O Earth and Sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 22. září. Startujeme v roce 1951 narozením velkého rockového zpěváka Davida Coverdalea. Proslavuje se v letech 1973 až 1977 v Deep Purple, kde na postu zpěváka nahrazuje Iana Gillena. Později se svou vlastní kapelou Whitesnake slaví úspěchy se songy jako Is This Love nebo Here I Go Again. O 6 let mladší, ročník 57, je Australan Nick Cave. Ten se kromě hudby s kapelou Bad Seeds věnuje herectví, psaní poezie, prozy a scénářů. Z hudební činnosti si asi vybavíte nejprodávanější album Murder Ballads z roku 1996. Jak název napovídá, texty písní se zabývají vraždami. Nejznámější je pak kus Where the Wild Roses Grow, kterou naspíval v duetu s popovou šťabajznou Kylie Minogue. Od pomalých balad k rychlosti blesku do Evropy, do Francie. Proslulý vlak TGV tu 22. září 1981 poprvé výjíždí na vysokorychlostní trať spojující Paříž a Lyon. Jezdí se tu až 300 km rychlostí a cesta dlouhá 400 km trvá 2 hodiny. Mít takového něco u nás v Čechách, umíte si představit Olomouc Praha za hodinu? Nakonec cestování trochu jinak. Poznáte zvuk jednoho roztomilého vozítka? Kdo typuje polského Fiata 126P zvaného Maluch, má pravdu. 22. září 2000 sjíždí z výrobní linky poslední série. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

baby.

0: Johanna Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Na Skyrocku si dneska dáme Linkiny. Je tady jeden z nejslavnějších a možná taky jeden z

0: hudebních songů, který boduje i tady u nás v Česku. Je to Numb. Tenhle ten single vychází v roce 2003 na jejich druhém albu Meteora a všechny nás doslova ochromí. Přesně jak se to zpívá v textu Numb. Linkin Park pochází z Kalifornie. Je to tak trochu rocková, ale spíš víc new metalová kapela, která prodává opravdu miliony svých desek, dosáhla i na Grammy a má desítky cen MTV. Ano, správně, za nejlepší rockový videoklip. A když slyšíme první tóny Numb, tak já osobně mám teda regulárně husinu. Je to fakt pecka, tak to vosol a hobluj.
1: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všechny posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité i chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

coming.

I go home, baby. I go home, baby.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 23. září, pěkný den se Skyrokem. Dnes začneme netradičně na poli psychologie u Sigmunda Freuda.
2: Otec psychoanalýzy se v roce 1939 v konečném stádiu rakoviny nechal aplikovat smrtelnou dávku morfia. Bylo mu 83 let.
3: Sigmund Freud a Vídeň patří neodmyslitelně k sobě, jakkoliv se Freud narodil na Moravě a zemřel v Londýně. Skoro všechny své teze ale promyslel a formuloval tady. Freud vypracoval koncept nevědomí a hledal cesty do jeho hlubin, zboural hradbu mlčení kolem sexuality. Jeho ordinace byla první, v níž lékař poslouchal a pacient mluvil na legendární pohovce. Radikálně ovlivnil nejen psychologii a medicínu, ale také literaturu či filozofii.
1: Pokračujeme hlouběji do historie, a to v dopravě. Že nám tramvaje zvoní v ulicích, nám nepřipadá výjimečné, jak to ale v tuzemsku začínalo. Kolejový vůz vedený párem koní se poprvé vydává do pražských ulic 23. září 1875. Jezdí od Národní ulice po pravém Vltavském nábřeží ke Karlínské invalidovně. Koňská tramvaj se ve městě dobře ujímá, brzy vznikají další trasy. Následně se v roce 1891 ve městě objevuje první tramvaj poháněná elektricky. Další samozřejmostí je pro nás žvíkačka. Její nejstarší nalezený vzorek, kterým byla pryskyřice či šťáva z gumovníků, pochází již z neolitu, tedy z doby před 9000 lety. Žvíkání gumí či březové kůry, která díky svým antiseptickým vlastnostem funguje i jako lék na zanícené dásně či bolavé zuby, bylo známé mnohým kulturám. Avšak první výrobu žvíkaček na světě uvádí do provozu Američan John Curtis a jeho bratr. Začínají vyrábět 23. září 1848. Americe ještě popřejeme proslulému rockerovi Brucei Springsteenovi. Rockový a folkový zpěvák, kytarista a multiinstrumentalista přichází na svět 23. září 1949. Springsteen dlouhodobě spolupracuje se svou kapelou E Street Band. V USA za svou kariéru prodává více než 65 milionů alb, celosvětově potom přes 120 milionů. Za svou práci také získává mnohá ocenění, mimo jiné 20 cen Grammy, 2 zlaté globy a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia. V roce 2004 je magazínem Rolling Stone vyhlášen 23. největším umělcem všech dob. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.